my. Jam uličnica, pozostává mi noc. Čemená ulica, ktorá vražení dá moc.